0: se nestuší.
1: Hladit kočku.
0: Odvod za such za uší.
1: Hryznu tě.
0: A srdce se ti rozbuší. To bude pomsta.

matka, i leco z dalšího bolí a musí chodit do školy, i když se jí vůbec nechce. V parku je to přece lepší, tam nejsou tak blbí kluci, ačkoliv většina taky. Třeba jeden je úplnej vůl, ale daj se z něj vytáhnout prachy.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

Někde probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý proměňujem se tiše v antilopy bílý.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy peklo a ráj jen slova jsou. Z tmavého kouta, kde je skříň, slyším něčí dech, vidím stín antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se oknem vrací stoulek, jak starý lovec, co každý den znovu.

udělí pát. Vím, už nebudu tě vít.

blesk a hrom a náraz, ještě jsem neprocit. Ty ještě netušíš, když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů, řeky

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hrát, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínům stopy v písku nad jezerem

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí.

čistých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. Ty džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpravách.

my stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet, tak díky, mistře Buriáne.

Nahnutej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás.

je protivný průvan. Je tu dav kouřících lidí od novin. Madame.

Nikdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

chudla bezrádné, hokrovi nám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt, k ourazu záští jazyk, a kdo se

lákali někdy ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky

Πάρε καξέ μου, πάρε καξέ μου. Ούτε ξέν σ' καντσελάρι, σ' τεπλόουτσικα δω χλατνά. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjďte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tam, kde chléb není se v kamení, země má k nebesům blíže. A přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý, větelina.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je. Yeah.

0: tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Je krátce po páté.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

čistí. Na žlutou bolest medu nakapal a žlutou barvu lil mi do očí. Bílý je ticho žlutý postele.

co lidstvu dlužíš, a na cestu ti žehnej Bůh. Z Versailles do Limoš letěl jak pták, jen fyzik rozjer klopil zrak. Myslel na to, co mu Newton řekl. Na zem padá všechno stejně rychle zpět.

Tak bratr Etienne Montgolfier přistál balónem v Montpellier. Touha, ta je věčná, jak překonat zákony veta,

funkci, když do něj hodíš minci, on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

Pod kraň stéká, pot musí se tomu začít smát. Slunce z mraků vystoupí a otuší ti tvář. Vítr hvízdá ti se mnou písení. Co?

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stál.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře.

je kradou značných hotelovek. Zlaní jsem celý večer tahal střepy, ty prasklí čbány sotva někdo slepí. A jedno téma školních variací, smutky ty začínají u legrací. Životy rády choděj přes mrtvoly,

tak jako čert se mi líc elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči nikdy nedovolí. Hledám ti odstín, dva nevím, kde je. Zvolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

na dlani zaschou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

do břicha a do hlavy, do břicha a do hlavy. Jak je ti mezi dvěma horami, honem se nadechni.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha.

lazım, dön bli şu imedvet. Mama minko holčičko, chtěl bych vědět. Proč to říkáš a pláčeš a nechceš si se

0: Hop na koště.
1: Hop na koště.
0: A pak teda.
2: Baba jedna, baba dvě i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on mají chobot jako slon. A baba
3: oň.
2: Baba
3: oň.
2: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba piti, to jsou ale dneska lidi. Baba vedro, baba hic, odvezem je do teplic. Baba je a baba k.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž,

smaž, proč to děláš dlaní, tak to smaž. Také jsem dostal

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, v sestupu padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš,

Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V plotě je z loňska uschlý sláz a v hlíně zrezla plečka. U branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky. A kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka. Větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima. A z vázy trčí věčně živá kytice od otčíma.

Ne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi,

je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

napíšu i tobě, stačí poslat nápěv. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nazvu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu či střízlit, anebo trochu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tou polednicí, vždyť víš, že mám kočičí oči. Má z tebe strach, navíc koledníci svou řechtačkou zbláznění točí. Utichne jak po ní slehne se zem, už zas budeš obě dva slzy. Stačí se obléct a vrátit se sem, s klekánicí setkáš se brzy.

Vyčeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

tebou. Proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti,

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

vedle oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

ztrátu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co spí.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli.

divák televizní a otázka v uších mizí. Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z žďasu? Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy zdolaná horu.

ty a mě zase straší v hlavě dovolená na Šíravě. Snad jen v této cizině není Čech na mizině. Už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy a já toužím duše skrytu taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Teď v životní úrovni prý všichni jsme si tu rovni.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Nedá se popřít to, že

když se vody čeřily, to se pstruzy ženily, dorce pico z much paštiku, jedno hubky z chrstíků, žijích nevěstu měl ploutnatu a se žábrama pihatu, musej rychle než je na čapu,

0: Ta se chlubil věnem, 2+1 pod kořenem. Svět si ztratili už zábrany, přibrali kyslík, mleli žábrany. Ještě dneska někde líně plavou, v struzi schovázanou hlavou. Vždyť vyřvávali do noci, v tom krkonožským potoce.
1: Asi táhle.

všechno, jak se zdá. Vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si.

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

a já čtu ve slovníku česko-delfíní a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

kruh lidí a jmén a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů.

stýská se mi po minulým století, jak jsme žili věty místo souvětí, jak nám bylo jedno, kudy letí čas, jak se všechno špatný dělo mimo nás.

minulém století, kdy nebylo třeba smutných obětí, kdy jsme chtěli jenom, aby oheň hřál, kdy se všechno špatný dělo pokus dá. Na hodinách je už kolem desátý, plamen ve tmě dávno ztratil tvár, našívám si z negativu záplat.

přiletí. Vzpomínka je kletba, kterou rád bych sněl. Minulost je moje dávný prokletí. Na hodinách je už kolem desátý. Plamen ve tmě dávno ztratil tvar. Našívám si z negativu záplaty dole hlučí.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Večerní Praha, večer Praha.

černý prahat. Ahoj na sobotu, ještě jeden exemplář. A bolesti kránu, na dvě chtělo by to kočku. Pane, obraťte svou tvář na prostřední stranu.

jak smakovice, jsou prý břišní tanečnice. Even a slunečnice, v medu, když to nelžíce.

něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal

minulost ještě mladá, nad námi se sklání. Styčené prsty pravé ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly.

ty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

Vedl jsem tě co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedovedl z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho díku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

tak už se jenom tiše míjí. Nejistí a zaražení, stopy bod kaluže vpíjí. Dva blízcí jsou odcizeni, tráva se snaží asfalt protkat. Teď umírá pod dálnicí, museli se na schvál potkat.

sám jsi si tu zbyl. Co a kdysi komu prohlad, že bys všem nějak odpustil, oči sklopené.

všechno se tak podobá, šeptá i Byšek. Svoboda i poroba, i škrundání přišel. Luna svažuje se stejně jako podbřišek.

Všichni staří hrdinové, už jsou v pánu. Sám jsi si tu zbyl. Co a kdy jsi komu proved, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

Na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má silu, když už tak hezky poprosila.

Vločka ti ve vlasech roztává, múza je potvora, má morálku dvojí.

srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci ještě bouchá múza poeta.

zas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí s obrazem.

vyletím. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století

Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat. Až přestanu dělat,

přelezli plot. Život se nádherně bliští, pak přijde věčnej klid.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Snad bych uvěřil, že moře není slané.

0: razy okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen.
1: Drtíš mě svým tělem, čekáš na můj výkřik do tmy.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

přesto hlavu na to dám. Že nechci si jen hrát, že mi nejvíc záleží, až tě spatří, až se znovu

Od těch dob sem chodím, občas slýchám jeho smích. Někdy vidím oblak páry letět po kopcích. Už mi nikdo nevěří, všechny nás přežije, ale já...

vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo?

0: je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt?

smutnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. We'll be right back.

Marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

0: vidíš.
1: Pot ti stéká do očí.
0: Pořád ještě něco chybí.
1: Možná jiskra přeskočí.
0: Možná jiskra přeskočí.
1: Možná.

chodbách kláštera dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

modlého anděla, štíhlá a vysoká, jde po paměti. Dívka čekající na zázrak, královna démonů, nevěsta bez věna, páperlivé vlasy.

hudby podpadků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střety. Kde dívka čekající na zázrak,

jak výsměch přišla jsi, i když se není čemu smát, náhle mám tě rád. Mnozí říkají, že jsi jen můj sebeklám, kdo z nich byl kdy vážně sám. A všechny

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jim stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a polze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

podle souřad věc. Hledej místo mimo stisk, chapadel, chobotnic. Tady v

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Kdo chtěl být

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

hladit. Pak bych našel klidné místo na palouku u vody. U vody.

Jednou seděli jsme s kamarádem na dláhví vína. V hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina. My zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty. Mohlo být asi kolem půl pátý. V tom objevil se

metrový hovado se na nás vrhlo. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

tak jsme se nenápadně zvedli, každý po potyčce notně zbledlí, zkroucený jak hady strčili nás do vozů.

nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený. A každý jsme jenom balík určený, k expedici se tam počítám, nedopočítám se.

někdy vás na poště zapomenou úředníci, osud leco schystá, kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expedici sem tam.

0: недопочин.
1: Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když jsi happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

Welcome to the South. Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží. Musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít. Těma se pak vracet a narodit se musíš. Na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvaží, musíš něco získat, musíš něco mít. A pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skrýt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

0: 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter, pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, vyporadí. S mapou v zákazu stát.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se snesl dříví větve a tak.

nečekej na až, začni teď. Popoj jdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohled výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to znáš, tak umlč ten hod.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné.

teď bude, podle mě. Kdo něco ví, tak ať zapomene. A kdo přeci něco cekne, už si ani neštěkne.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá

0: Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak to asi znamená, abych i já teď stih.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Kamiony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.

babka na to odpoví, že prý mi nevěří, oh, že prý nevěří. Pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní, každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění, oh, nic prý ho nezmění.

vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzamkl aktovku, položil aktovku, vrátil mi formulář. Jsem přece předseda a nejsem tu pro vás jako zaletil obálku, uschoval obálku. Uzavřel aktovku, uzamkl aktovku, položil aktovku, vrátil mi formu.

dverama by hlídal. Nikdo už nevěří, a nikde Atlantida. Vítěz je bez věnců, přichází doba pěstí, jen dlaně milenců.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

jsme moře bez víru, jsme jako hlína prostí, jsme plní vesmíru, jsme plní budoucí.

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva.

pomalu ztrácím pevnou půdu, než si proklestím cestu z krajiny bolesti zachránit svou

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mě, já vím o něm, oba se stejně klepem stejně.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

ještě v kině dnes hrají jen černou komedii. Tohle to znám, tak řekni, co ještě půlnoc už hodiny neodbíjí. Nosíme v sobě svá zranění z lásky.

měsící zřejmě nezastaví. Známe ty bez nás, splašenej kočí, dál žene koně, kudy neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory na tapetách. Jsou věci, který nejde vzít zpátky, házíme spolu na stěnu hrách. Na počest hrdinů 200 telefony, stejně to všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout.

pod šest hrdinů, hvězda telefony, stejně to všude zní, jen dlouhý smutný tóny. Navzdory úsměvům vypadám odevzdaně, snažím se uhodnout svůj osud z cizí dlaně.

byl jsem kostel vsudete, do hámu navracel svý duch. Schovával obrázky po dětech, od Prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem.

Koupil jsem kostel v údolí, ve stráni hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořilo se.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí každý ráno utřít sladký slzy a z duše prach. Byla jsi má krásná dáma, teď už víš,

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, Sádra plakala, že se rozdrolí.

svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Do ulic smíří strach, visí mi na patách. Slunce je dávno pryč a černé noci

jde zrovna sem. Nad hlavou nebe, pod nohama zem. Všude je doma, kde zrovna jsem.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: To mali zbawia cuti, co ci kogaryś masz nieco. Jeans.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se má je zachovat jako chlapce, jak

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodině

tarde. Nejhorší je na tom, že to bylo schůzí.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesentuju. Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

svět. Vůbec nechybí ti nic z toho, co ostatní honějí, jejich přebohatej a tak chudej svět. Ve skalách už můj vlak zahouká,

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, Sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

smyštěch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

šesté psaní doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a laděn. Podivný siluety na zdi pokoje. Pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je.

plamínek petrolejky do tmy zabliká. Divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

mi vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

že svět je větší než dráha sáněk pana Lady. Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

Dominik je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: raději někam zahnem bez placení, tam, kde by po nás neštěk ani pes.
1: Nesmíme stát na poslední míli, i když dávno žádnej vlak tam nestavíš.

Naše hadry chytnou vůni jehličí, nevadí, že na záda nám táhne, aspoň zůstat chvilku v bezpečí. Dřevo praská, plamen je nám pánem, každý mu to rychle dosvědčí, že za pár hodin setkáme se s ránem a nebude nám vůbec do řeči.

teď všichni Kaliforňané.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl

navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, žele vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a

flétnistky a chlást. Pozůstalí nejsou hnědy, všude samá voná mast. S tváří mírně napilou, nesou dívku s panilou. Diga diga dou, diga dou, dou, diga diga dou, diga dou.

okolo jen. Už hlavu vystrkuje s pošetilou nadějí.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tippy-doo on the road again. On the road again.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů, řeky.

mají šílí a rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Se válí nad Temží, ve vzduchu je cítit chlad.

Začíná únor v Evropě, končí slavy. Pod jižním sluncem sklízej čaj. Skrz dráty zápisky si dělá primolevy, ale tvoje paže dosahují přes okraj. A já bych si jen přál, já bych si jen přál, já bych si jen přál vzít tě sebou na jich.

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

projde, řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane, řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde, a co s námi bude.

nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zlířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a nikde v oblacích

od kašny k muzeu na milník až do všeta. Jak oheň pálí, když všude je zima a mráz. A v té zoufalé tváři přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš na věčnost vyslaná slova.

za 7 000 dní, 15. poledníkem. Zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí. My dole v rozpacích, bosí a bez kapel.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je pod céčka. Dějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Dal ho tě zas v pohřební mu zastavila hlídka, že je šofér pod napilí, ozvala se Vítka. Vidíc vednul výkora kveřek, to máte těžký, no tak stávat, hybaj, babi, dál.

Ježkově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na VB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

zimě, když padne první sníh. Mráz zamkne tůně na tři zámky, zahodí klíče do studánky, sekeru třikrát rubané. Bývá mi smutno,

Ček, vložit sánček do hrníčku, odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

míří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.